0: povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.
1: Hity, které milujete. Radio Čas.

0: čas. Hrajeme letní hity, které milujete.
1: Jsem anděl, co tě dostal na povel, ale mám li tě vzít do nebe, chci z toho něco pro sebe. Mám rád řeč těl a v kapselu brikační gel, tak mi namaš peru tě a já do nebe vemu tě. Jsem anděl, co

0: Kontroverzní hvězda české hudební scény Red Z, hostem talk show Selfie s Táňou.
1: Měl jsem rád Black Sabbath a měl jsem rád jakoby temno a měl jsem rád horory, tak jsem to chtěl dát do té hudby.
2: Ty jste seděli u piva a jeden večer si řekl, tobě by slušela kožená kukla.
1: Dát si třeba 2-3 pivka, ale jakoby nejvíc, aby ten koncert jako měl nějakou úroveň, no.
2: Řekni mi, jak člověk, který se narodí v takových romantických vesničkách, najednou
1: dělá tak neromantickou hudbu.
3: Sledujte premiérové díly každý čtvrtek v 17:55 na televizi Relax. Radio Čas.

firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Obědovka Rádia Čas. Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo. Rádio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

Rádio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete.

0: Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax.
1: Radio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

WhatsApp Rádia Čas. 77 66 12 800. Jsme s vámi stále online. Hraj s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať jsi kdekoliv, s námi stále online.

0: povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.
1: Hity, které milujete.

0: Ráno Moravo. Každé všední ráno od 6 do 9 jen na Rádiu Čas.
1: Dobré ráno, Moravo. Vám přeje Thermal Park Dunajská Streda. Užijte si dovolenou v jednom z nejoblíbenějších relaxačních středisek jižního Slovenska. www.thermalpark.sk.
2: Hity, které milujete.
3: Rádio Čas.
0: Některé koncerty si užiješ, na některé vzpomínáš celý život. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu v Ostravar Aréně.
4: Megakoncert Rádia Čas.
0: Europe, David Koller, Olympic, Leny a Marpo. Hudba, emoce a tisíce lidí na jednom místě. Buď součástí večera, o kterém se bude mluvit ještě dlouho. Vstupenky na www.časradio.cz. Rádio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

hity, které milujete. Hity, které milujete. Rádio Čas.

čas. Hity, které milujete. Tak když spolu spíš.

0: Kontroverzní hvězda české hudební scény Red Z, hostem talk show Selfie s Táňou.
1: Měl jsem rád Black Sabbath a měl jsem rád jakoby temno a měl jsem rád horory, tak jsem to chtěl dát do té hudby.
2: Ty jste seděli u piva a jeden večer si řekl, tobě by slušela kožená kukla.
1: Dát si třeba dvě, tři pivka, ale jakoby nejvíc, aby ten koncert jako měl nějakou úroveň, no.
2: Řekni mi, jak člověk, který se narodí v takových romantických vesničkách, najednou
1: dělá tak neromantickou hudbu.
3: Sledujte premiérové díly každý čtvrtek v 17.55 na televizi Relax. Hity, které milujete.

Léto patří zážitkům a na Rádiu Čas můžeš vyhrát ty největší. Mega léto Rádia Čas. Letní festivaly, koncerty hvězd.

Čas. Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: každé všední ráno od 6 do 9 jen na Rádiu Čas.
1: Dobré ráno, Moravo. Vám přeje Thermal Park Dunajská Streda. Užijte si dovolenou v jednom z nejoblíbenějších relaxačních středisek jižního Slovenska. www.thermalpark.sk.
2: Hity, které milujete.
3: Rádio Čas.
1: Daruj krev nebo plazmu v Moravskoslezské nemocnici Opava a vyhraj skvělé ceny. V červenci i srpnu vylosujeme každé dva týdny hned 6 výherců. První cena je poukaz na ubytování pro 2 osoby v hotelu Sluníčko v Beskydech. Více na msnopava.cz nebo na Facebooku a Instagramu transfuzního oddělení Moravskoslezské nemocnice Opava.
4: Vítání slunce při józe v korunách stromů. Návštěva empírového zámku. Kilometry stezek v nejkrásnějším parku se zookoutkem. Zpívající kolonáda a magický západ slunce u moře. Takhle vypadá léto v Karviné. Tak zbalte plavky, sedněte klidně i na kolo a nechte se překvapit, co skrytý poklad našeho kraje nabízí. www.karvina.cz.
0: Film Time na Rádiu Čas. Každý týden vás vezmeme do světa filmových premiér, nejlepších seriálů a zákulisních zajímavostí. Chcete vědět, na co vyrazit do kina nebo co rozjet doma na gauči? Film Time je vaše filmová jízdenka. Nezapomeňte! Vždy ve středu od 18 hodin v premiéře a v repríze v neděli od 9 hodin. Jedině na Rádiu Čas. Rádio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

0: Život je fajn, život je jako jahoda, co tě našle, háčku dá.
1: Hity, které milujete.

0: Čas.
1: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámem, s čím se stávají zatáčky, točí se světcem na strači.
0: Které milujete? Radio Čas.
1: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, z přímek se stávají zatáčky, točí se svět

0: Kámen a zahrada. Nádherné kameny, obklady, dlažby a designovou zahradní architekturu z celého světa do vašich zahrad a interiérů najdete v největším kamenném centru v České republice. Navštivte nás v Ostravě přívoze v areálu stavebniny Janík. Těší se na vás Kámen a zahrada. kamen-zahrada.cz
1: Poledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Obědovka Rádia Čas. Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.
2: Rádio Čas. Hity, které milujete.

Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 34,90. A velkopopovického kozla v multipeku 6x půl litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.

0: ráno, Moravo. Každé všední ráno od 6 do 9 jen na rádiu Čas.
1: Dobré ráno, Moravo. Vám přeje Thermal Park Dunajská Streda. Užijte si dovolenou v jednom z nejoblíbenějších relaxačních středisek jižního Slovenska. www.thermalpark.sk.
2: Hity, které milujete.
3: Rádio Čas. Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
4: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny.
5: Dětskou šunku nejvyšší jakosti Amálka Krásno 100 gramů za 24,90. Oblíbené bramborové sneky Bomber originál s příchutí kečup nebo sýr 50 gramů již za 17,90. Fernet Stock originál citrus či blood orange půl litru za 159,90. Nebo osvěžující nealko koktejly Matony s příchutí mojito, gin tonic či jahodové daiquiri 0,33 plech za 21,90. A navíc kupte alespoň 3 kusy Matony Nealko koktejl a soutěžte o 4x Apple Watch Ultra 3. Více na mojehruska.cz.
6: Mami, tati, ještě sem a ještě tam a ještě do vody.
7: Znáte ten den, kdy dětem energie nikdy nedojde? Léto u Hlučínského jezera si děti i rodiče zamilují. Brouzdaliště, hřiště a plovoucí mola pro nekonečnou zábavu. A rodiče, ti si konečně stihnou i dopít kávu.
8: Přijeďte třeba na víkend.
7: Info a webkamera na www.sak-hlučin.cz.
9: Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax.
2: Rádio Čas. Hity, které milujete.

Rádio Čas.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 34,90. A velkopopovického kozla v multipeku 6x půl litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Kámen a zahrada. Nádherné kameny, obklady, dlažby a designovou zahradní architekturu z celého světa do vašich zahrad a interiérů najdete v největším kamenném centru v České republice. Navštivte nás v Ostravě přívoze v areálu stavebniny Janík. Těší se na vás
2: Kámen a zahrada. kamen@zahrada.cz
3: Popel a hrách a hry, co se nedají vyhrát.
4: Rádio Čas.

0: Rádio Čas. WhatsApp Rádia Čas. 77 66 12 800. Jsme s vámi stále online. Hraj s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv. S námi stále online.
1: Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: Kámen a zahrada.
1: Nádherné kameny, obklady, dlažby a designovou zahradní architekturu z celého světa do vašich zahrad a interiérů najdete v největším kamenném centru v České republice. Navštivte nás v Ostravě Přívoze v areálu Stavebniny Janík. Těší se na vás
0: Kámen a zahrada. Kámen-zahrada.cz

0: které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.
1: Seba! No.

0: Yeah.
1: Jak se to prožívá, AJ, na konci? Yeah. Hity, které milujete. Sváteční den, asi to taky máte trošku popletené. Já se přiznám, že už taky nevím pořádně, co je za den, protože začíná nový pracovní týden, ale vlastně většinou nezačíná. Jasně, že se tam na druhé straně najdou výjimky, které teď vydělávají korunky, protože jinak to nejde, ale jinak 6. července sváteční den, takže pokud si můžete užívat zasloužené volno nebo prostě ta rozkoš toho nemuset do práce, tak si to užívejte s námi. Radím sobě Slabednář jméno mé, přeju vám krásné dopoledne, máme krátce po 9. hodině a rovnou řeknu jednu věc, která vám udělá radost, svátek nesvátek, i dneska si dáme megalé, to znamená, že budeme skládat tajemnou větu, takže dopoledne i odpoledne dobře poslouchejte, může se vám to vyplatit.

Je to silné datum a nejenom díky tomu, že nám ho spali v dějepisu, ale tak jako na druhou stranu pamatujeme si, že jo, červencové svátky, no a ten dnešní 1415 na břehu Rýna v Kosnici upálen mistr Jan Hus. Tak pár příjemnějších věcí, co vy na to. V 61. začalo vysílat nově zřízené televizní studio, tedy pobočka Československé televize v Brně. Myslím, že tady máme i pár zajímavých objevů, například Louis Pasteur, rok 1885, úspěšně testoval svou vakcínu proti vzteklině a takhle bychom mohli pokračovat. Jejda, v kalendáři to opravdu hodně, no nicméně kulatiny, neuvěřitelné, vypadá pořád výborně, slaví herec a muzikant Jirka Macháček a ze slavných by slavila třeba paní malířka Frida Kahlo. Ano, Mexičanka s takovým tím knírem a silným životním příběhem. Dalaj Lama, ročník 1935 a kulatých 80, Sly Stallone 1946 a takhle bychom mohli pokračovat, ale možná i tam na druhé straně je nějaký oslavenec, takže já vám přeju hlavně pohodu, zdravíčko, fajn lidi kolem sebe a pokud ta oslavička probíhá dneska, ať zítra v práci nebolí hlava.

0: Kam se podíváš, záplava akcí, koncertů, divadel, festáčků, tak že bychom to trošku posunuli dál, tu naši pozornost na podzim, kde přece jenom se koná velká událost jménem Megakoncert Rádia Čas pro všechny bezva lidi. V překladu oslava našich narozenin, už 28 let s vámi, tentokrát oslavíme i se zahraničním hostem a těší se na to i naši kolegové z Rádia Čas Rok, jo. Široko daleko jediný koncert v rámci jejich kariéry, alespoň v letošním roce. Europe. Skupina Europe bude 21.11. taky hrát v Ostravar aréně a spolu s nimi i David Koller, Lenny, pozor, ta bude mít speciální hosta, kterým je Marpo, a v neposlední řadě Olympic. Takže ti všichni pokupě, vydoufám v plné hale a předprodej stále běží na cazradio.cz. Já říkám, už se to blíží, protože vlastně, 4 měsíce a nějaké drobné, to se běhne jako voda a někdo možná spoléhá, že v rámci megaléta taky v průběhu dalších týdnů přistanou volňásky, ale jak říkám, spoléhat můžete, ale jako kdo radši jistotu ví kam jít. Ještě jednou cazradio.cz.
1: Představ si ten moment. Zhasnou světla a první tóny hitů, které znáš nazpaměť. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu Ostravar Arena Ostrava. Europe, David Koller, Olympic, Lenny a Marpo. Nečekej, až ti budou ostatní vyprávět, jaké to bylo. Buď u toho. Vstupenky na www.časradio.cz. Dobré ráno, Moravo. Každé všední ráno od 6 do 9 jen na Rádiu Čas.
2: Dobré ráno, Moravo. Vám přeje Thermal Park Dunajská Streda. Užijte si dovolenou v jednom z nejoblíbenějších relaxačních středisek jižního Slovenska. www.thermalpark.sk.
3: Hity, které milujete.
4: Radio Čas.
2: Daruj krev nebo plazmu v Moravskoslezské nemocnici Opava a vyhraj skvělé ceny. V červenci i srpnu vylosujeme každé 2 týdny hned 6 výherců. První cena je poukaz na ubytování pro 2 osoby v hotelu Sluníčko v Beskydech. Více na msnopava.cz nebo na Facebooku a Instagramu transfuzního oddělení Moravskoslezské nemocnice Opava.
5: Vítání slunce při józe v korunách stromů. Návštěva empírového zámku. Kilometry stezek v nejkrásnějším parku se zookoutkem. Zpívající kolonáda a magický západ slunce u moře. Takhle vypadá léto v Karviné. Tak zbalte plavky, sedněte klidně i na kolo a nechte se překvapit, co skrytý poklad našeho kraje nabízí. www.karviná.cz.
4: Radio Čas. Hity, které milujete.

0: čas.
1: S dovolením bych vás chtěl pozvat kousek za Prahu, když tak si prolistujte webovky vodirátky.cz, protože tohodle místa se kouká, nebo ty spíš týká aktuální dárek v rámci megaléta. On to není dárek, ona je to cena, že jo, něco pro to musíte udělat. Rozdáváme dva volňásky na pozor, recitál Lucie Bílé, poslední nebo předposlední srpnový den 30. právě na letní scéně Vodirátky. Jo. To znamená, na konci prázdnin si můžete za Prahu udělat výlet a zažít krásný zážitek z letošní jubilantkou Lucií Bílou. Jenom něco pro to musíte udělat, jako každý týden i tento platí, složit celou tajemnou větu Rádia Čas. Dneska máte tu výhodu, protože je sváteční vysílání Rádia Čas, že na to budu jenom já, ale tak jako neprásknu vám ji celou, ale pěkně po kouskách, takže je dobré poslouchat a uvidíme, co toho bude, jo? A kdy to bude ta výhra? Tak můžu diktovat první slovíčko? Počkejte, já si otevřu začátek věty. Fajn. A to první slovo se týká úplně vlastně hlavního motta Rádia Čas, jo? Hity. Hity. A ještě jednou, že jste to vy, hity. Napište si na papírek, po desáté možná přihodím už slovo číslo dva a budeme v půlce věty. Berme to optimisticky, jinak krásné pondělí s Radimem.

0: Ne.
1: Alíku, konečně je tady ta správná festivalová zábava i pro nás. Vyrazíme si v sobotu 11. července na festival psích radostí do sportparku za Avionem. A třeba si tam konečně najdeš i nějakého psího kamaráda.
2: 11. července od 10 do 17 hodin. Festival psích radostí v Avionu.
3: Máte v bytovém domě původní elektrické rozvody? Bezpečnost elektroinstalace v domě nelze podceňovat. Hrozí riziko požáru. Solarmont zajistí odbornou rekonstrukci spolehlivě a s referencemi. Ozvěte se nám. Solarmont.cz.

0: Rádio Čas. Hity, které milujete.
1: Ještě jednou krásné sváteční dopoledne s Rádiem Čas a Radimem, nenechte se rušit, a kromě toho, že právě tohle datum 6. července zdobí jméno Jana Husa, tak je tam i, a to nemůžu nezmínit, Světový den polibku, Světový den líbání, jedné z nejkrásnějších věcí, jakou znám, a tak se nemůžu nezeptat, otázka se vymýšlela snadno, kdy naposledy jste dostali pusu nebo dali pusu, jako jestli takové to líbnutí nebo pořádnou pusu s velkým P, takhle si to řekneme, to je mi úplně jedno. Zkrátka zazpomínejte, možná je to pár minut zpátky, a podělte se. Ideálně přes WhatsApp Rádia Čas 776612800. Můžete napsat, můžete to zdokumentovat, můžete namluvit jako audio, takže ještě jednou, je Světový den polibku, tak se ptám, kdy naposledy jste dostali pusu, třeba i od koho, a všechno kolem toho. Tedy všechno kolem toho, co budete chtít zmínit. Díky moc, krásné dopoledne a další muzika připravena. Na hity, které milujete, svátek, nesvátek, na to si nehrajem.
0: Radio Čas.

0: Nenechte se rušit, chci jen pozdravit, říct, že i ve sváteční den s Rádiem Čas hrajeme Megaléto, tentokrát vás zavede na koncert, nebo spíš recitál Lucie Bílé pro dva 38. na letní scénu Vodirátky, což je kousek od Prahy, jo. A skládáme postupně tajemnou větu, zatím víme jenom první slovíčko, ale já ho připomenu, že jste to vy, je to slovo hity. Napište si hity. No a kdybyste chtěli užívat čas trošku i s úsměvem, tak zaraní tým, třeba že Lenča ještě na dovči, ale zítra už se vrací. Nové video, sociální sítě, to znamená Facebook, Instagram. Já vlastně nevím ani, jaký jsme mu dali název, ale je hodně, hodně moc ze života. A jmenuje se Prozitáky. Tak teď už asi chápete, koho se týká nejvíc. Dobře se bavte a pošlete ho dál.
1: Megaléto Rádia Čas.

Sváteční pondělí s Radimem na Rádiu Čas, a protože je i Světový den polibků, tak trošku zvědavě, vlastně hodně zvědavě sonduju, kdy naposledy jste byli políbeni nebo pusu dali. A jestli prozradíte komu, jestli to je zveřejnitelné pusu, tak to je píp dlouho. A to mě zabíjí pomalu a spolehlivě, bez lásky se nedá žít. Jaromír tímto zdraví všechny políbené. O, tak to bylo řečeno krásně, jak já vám rozumím. Takže chce být ještě někdo otevřen, nebo nehodláte využívat WhatsApp, protože je svátek. Kdyby něco, tak 7766 12 800. Díky za otevřenost a krásné dopoledne všem. Za pár minut už bude 10. Hezky to s vámi utíká. Hity, které milujete.

0: Chlapík, co miluje, žádlí, uvěří zlému kámošovi a pak všichni umřou. Klasický Shakespeare. Ale to nechceš slyšet. To chceš zažít naživo pod čirým nebem. Shakespeareovské slavnosti jsou zpět od 20. července do 10. srpna v Ostravě.
1: Pět benefitů, jedna skvělá šunka. Vysoký obsah masa a bílkovin, nízký obsah tuku, bez lepku a bez laktózy. To jsou šunky nejvyšší jakosti z Krásna. Máme na to nos? Krásno, žijte krásně.
2: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
3: No a ty bys chtěla na Bali?
4: Já tam mám rodinu, já tam bych mohla kde bydlet.
3: Tak kdybych mohla takhle někde bydlet, tak samozřejmě dám i Bali.
4: Kdyby něco, tak to máš s ubytkem, protože to můžu zprostředkovat.
3: Wow, jakoby. Tak to je hustý. Jo, tak jo, tak jedem na Bali?
4: Jako takhle jsem musela zaplatit, jo, aby jako to zase...
5: Ano, zprostředkování není dar. S námi se dozvíte hodně zajímavého. Každý všední den 6 až 9. Rád.

0: No, ještě tři kouzelná slovíčka pro vás mám, protože dneska společně v rámci svátečního dne s Rádiem Čas skládáme celou větu, pokud tedy chcete složit tajemnou větu, abyste v rámci Megaléta vyhráli dnes dva lístky na recitál Lucie Bílé 30. srpna za Prahou, jo? Tak první slovíčko, o tom už jsem se podělil, nevím, jestli jste byli schopni vnímat, navíc jsem si zapomněl otevřít poznámky, jo, už mám, to první slovíčko bylo hity, a teď vám asi moc nepomůžu, pokud znáte naše logo, a je to které. Takže hity, které a vydá a už máme půlku věty. Nicméně, jak to mám říct, takové to naše slavné motto má jenom tři slovíčka, takže zřejmě tam budeme přidávat něco navíc, že jo? Tak jo, hity, které, zapište si, jak říkám, pravděpodobně po obědě si uděláme velké soutěžní kolo a když se mi ve správném pořadí dovoláte a řeknete tuhle tu kouzelnou větu, která ještě není hotová, ale už ji skládáme, tak výhra je vaše. Tolik ve zkratce Megaléto s Rádiem Čas, další muzika připravena a kdybyste se chtěli podělit, já vím, že máte svaté právo na odpočinek, když je ten svátek, ale on je taky Světový den polibku, tak mě zajímá, kdy jste se naposledy líbli, nebo vás někdo líbnul, ať už nevinně, nebo trošku víc hříšně, a podělte se. WhatsApp 776612800. Já vím, co bychom k tomu mohli dát. Ale to až za chvíli.
1: Megaléto Rádia Čas. I see the satisfaction in your eyes. Bum, bum, bum.

0: potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny.
1: Dětskou šunku nejvyšší jakosti Amálka Krásno 100 gramů za 24,90. Oblíbené bramborové sneky Bomber originál s příchutí kečup nebo sýr 50 gramů již za 17,90. Fernet Stock originál, citrus či blood orange půl litru za 159,90. Nebo osvěžující nealko koktejly Matony s příchutí mojito, gin tonic či jahodové daiquiri 0,33 plech za 21,90. A navíc kupte alespoň 3 kusy Matony nealko koktejl a soutěžte o 4x Apple Watch Ultra 3. Více na mojehruska.cz. Chceš načerpat inspiraci pro zdravější a spokojenější život? Poslouchej podcast Energie My. Každé úterý v 18 hodin ti na Rádiu Čas přinášíme rozhovory s lidmi, kteří rozumí zdraví, sportu, meditaci i osobnímu rozvoji. Objev svou cestu k lepšímu já. Více na energiemy.cz. Každé úterý od 18 hodin podcast Energie My. Jedině na Rádiu Čas.
2: Rádio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.
3: Sváteční den a taky Světový den polibku. Krásné datum, teď už si to budu vždycky pamatovat, 6. července. Věděli jste například, že většina z nás, nějakých 66% lidí při líbání, naklání hlavu doprava? Prý je to instinktivní a prý se to zrodilo už v maminčině lůně, no. Tak pokud jste to náhodou ještě nevěděli a neskoušíte tak, že byste se píchali hřebíkem nebo tak, ale rty jsou až 200x citlivější než konečky prstů, no tak aby ne, vždy je to jedna z nejkrásnějších činností, když se je předáváme polibky. No a v rámci toho předávání možná bych mohl zmínit, že rekord z Thajska v podstatě líbacím maratonu trval 58 hodin, 35 minut a 58 vteřin. Rád bych potom viděl jakoby ten velký opar, pokud byl nebo nebyl. V každém případě dneska sonduju a úplně zlehka a bez rekordů to může být, kdy naposledy jste byli políbeni nebo někoho líbli. Ať už klasicky, z lásky, mateřsky, anebo opravdu vášnivě, je mi to jedno. Naše WhatsApp číslo 776612800. Napište, zdokumentujte a nebo nahrajte audio. My vás totiž rádi slyšíme. No já jsem si říkal, když hrajeme ty hity, které miluje, a když je to k tématu, proč to nespojit? Protože jako jediná symbolická může být hudební pozdrav z Turecka. Pamatujete ještě na Tarkana a Simarik a... Takže zvu na taneční parket. No pojďte všichni, jasně, že ne vy za volantem, ale vy ostatní tři.

0: WhatsApp Rádia Čas je náš hlavní komunikátor, takže si tam sdílíme úplně všechno, nejenom odpověď na to, na co se zrovna ptáme, ale taky naše radosti, někdy i starosti. Je fajn, jakože v tom 21. století je ta možnost a dokonce to máme i jako s hlasovým zážitkem pro vás, pro všechny, kteří potřebujete trošku uklidnit mysl i v tento sváteční den. Pokud se nepletu, posluchačka Eviška vyrazila na výlet, konkrétně na Ostravické Peřeje a cituji, tak zasílám něco pro vaše uši. Dobře, poslouchejte. Ještě jednou Ostravické Peřeje a je to voda, jo? Kdybyste náhodou vyhladoví slyšeli, že to je smažení řízků. No a jinak Eva píše, co se týká, když jsem naposledy byla políbená, tak včera a čekám, kdo mě políbí dnes v tom významném narozeninovém dnu Ježíši Kriste. No tak hodně zdraví, štěstí, nebo spíš hodně štěstí, zdraví, hodně štěstí, milá Evy. Za celé Rádio Čas, ajajaj, to bylo improvizované. Za nás se vždycky zpívalo, Happy Birthday přišlo až později, živio, živio, živio, živio, mnoga leta, zdraví byli, mnoga leta, živio a podobně. Dobře, tak se podíváme na další zprávu. Pozor, mám to tady jakoby i zdokumentováno od posluchače Máry a jeho partnerky a k tomu dodatek.
1: Zdravím všetkých poslucháčov Rádia Čas, kedy jsme si naposledy dali pusu pred chvíľou, ale my si dávame pusu vždy pri odchode, pri príchode, keď ideme spáť, keď sa ráno zobudíme, takže my oslavujeme každý deň boskom. Krásny deň prajem všetkým. Marek.
0: No, nádhera, tady někdo neuschne, tak vy ostatní taky, kdyby něco WhatsApp číslo 776612800, kdy naposledy jste se líbili, dostali pusu nebo ji někomu dali a jedno, jestli je od maminky a je z lásky nebo taková ta pořádně vášnivá, jak se říká, rozmnožovací, díky za otevřenost a užívejte pondělí.
2: Hity, které milujete.

Rádio Čas do všech koutů světa a je to tak, protože online si nás můžete rád na cesradio.cz napříč republikou, třeba i digitálně přes DAB+. Nevím, jestli přišla někdy zpětná vazba z Liberce, ale pokud alespoň jeden člověk poslouchá, tak zdravím mávám a klidně mi dejte vědět, jestli jste se už byli podívat. Asi bych měl říct kam, protože v libereckých Pavlovicích mají u obchoďáku takovou hodně zajímavou skulpturu, sochu, je to symbol lva, tedy ne českého, ale v podstatě je součástí i erbu města Liberce. Tenhle ten macek váží 800 kg, její autor, nebo jeho autor, prostě toho lva, na něm pracoval průběžně 250 hodin, ale není to klasická socha. Prosím pěkně, tenhle ten 4-metrový obr byl vytvořený z rozličného hutního materiálu i ze zbytků z vrakovišti, jo. Takže trošku jsem si vzpomněl na fenomén Transformers a podobně, teď tady po Liberecku, ale já myslím, že se na ně hezky kouká. Jo, a je to pompézní. Konec konců není to jediné dílo autora, když zmiňuji teda autora, jmenuje se Jakub Čavoj, je z Prahy a působí pod jménem Jacob, tak si dohledejte, protože desítky nebo stovky jeho tvůrčích procesů a úžasné fantazie jsou tak jako napříč republikou a možná i dál. Kdyby něco novinky.cz, pokud se vám nechce pátrat a klobouček všem, no tak nemůžu to nezmínit, i když je to v Liberci, protože jsem taky lev, že jo, a znamení lva pomalu, ale jistě klepe na dveře, přesně řečeno zhruba za 3 týdny se dočkáme, tak jsem nám chtěl trošku zatahat triko, no. A cením zlaté české ručičky, to se musí nechat, no. Tak všude tam, ať už do Liberce, do Aše, do Brna, nebo na druhý konec naší modré planety, Rádio Čas a hity, které milujete a doufám, že vám udělá radost Iriana. Shine bright like a diamond.

0: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
1: Využijte slev na Zalandu. Ušetřete až 70% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když po práci vyrážím k vodě? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 70% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 34,90. A velkopopovického kozla v multipeku 6x půl litru za 99,90. Lidl. To se vyplatí.
3: Kámen a zahrada. Nádherné kameny, obklady, dlažby a designovou zahradní architekturu z celého světa do vašich zahrad a interiérů najdete v největším kamenném centru v České republice. Navštivte nás v Ostravě Přívoze v areálu stavebniny Janík. Těší se na vás
4: Kámen a zahrada. Kámen-zahrada.cz.
5: Popel

0: Rádio Čas.
1: Kontroverzní hvězda české hudební scény Red Z hostem talk show Selfie s Táňou.
2: Měl jsem rád Black Sabbath a měl jsem rád jakoby temno a měl jsem rád horory, tak jsem to chtěl dát do té hudby.
3: Ty jste seděli u piva a jeden večer si řekl, tobě by slušela kožená kukla.
2: Dát si třeba tři pivka, ale jakoby nejvíc, aby ten koncert jako měl nějakou úroveň, no.
3: Řekni mi, jak člověk, který se narodí v takových romantických vesničkách, najednou
2: dělá tak neromantickou hudbu.
4: Sledujte premiérové díly každý čtvrtek v 17:55 na televizi Relax.

Moc bych se divil, kdyby David Koller na letošním megakoncertu Rádia Čas nezaspíval i tuhletu pecku. Pár let zpátky dokonce svůj koncert na Megáči hitem Chci za tobě spát otvíral. Uvidíme, co letos. V každém případě k němu se přidá 21. listopadu v Ostrava aréně i parta Olympic, taky Lenny a speciální host Marpo, a k tomu velký koncert a opravdu široko daleko jedinečný kapely Europe, která letos slaví 40 let od vydání debutové desky a vlastně i stejnojmenného hitu, ale že jich má na kontě víc, Final Countdown. Takže ještě jednou připomínka, předprodej na cazradio.cz, možná lepší vybrat si teď v průběhu prázdnin, protože na podzim zazhala bude už obsazenější a plnější. Bude 11 hodin, venku tak nějak jako střídavě, že jo, mraky, jsem tam dešťová kapka, zítra pozor, výraznější oteplení, i když obloha zůstane stejná, oblačno, přechodně polojasno, ale zítra už by se místy mělo vytáhnout lehce pod 30 kolem 27-28 stupňů, ale připomínám, bude to odchov spíš pro ty, kteří radši mraky a neúplně jasnou oblohu. Takže tak, radím se Bislav Bednář jmenomé, za celý tým Rádia Čas přeju hezké pondělí, je to výjimečný start týdne, protože je to svátek a já doufám, že se máte fajnově.

0: které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.
1: A vida, je to zajímavé, protože půlka tajemné věty Rádia Čas v rámci aktuálního megaléta zní docela podobně. Hity, které. Zatím tahle dvě slova známe, hity, které, no a v této hodině, že jste to vy, přidám i slovíčko číslo 3. Takže buďte ve střehu, dneska hrajeme o recitál Lucie Bílé, který proběhne za Prahou 30.8.2026, což je ještě daleko, že jo, pro ty, kteří se probouzí třeba z nějakého dovolenkového nebo prázdninového snu a nemusí zrovna pracovat, tak hlásím, že je pondělí, jo, že je 6. července, že pro většinu národa českého až na řadu výjimek je to den volna, takže nevím, jak ten den trávíte, ale prostě za chvíli bude 11 a z vlny Rádia Čas slyšíte stále a pořád a zatím si stojíme hity, které milujete. Užívejte den.
2: Někdy je to tak a nezmůžeš tím nic.

0: 11.11, něco si přejte, když to vidím, tak to pošlu pro všechny, přesný čas s rádiem Čas. Dneska mimo jiné, kromě toho, že v České republice máme sváteční den, tak je i světový den polibku, líbání, tak trošku sonduju, jestli máte chuť ještě před obědem mi napsat, kdy naposledy jste dostali pusu, nebo ji někomu dali, je jedno, jaká je tím pusa myšlená, a třeba komu. Takže WhatsApp číslo 776612800, klidně tu zprávu i namluvte, já vás rád slyším, takže audio zpráva taky k dispozici. No a pozor, jako to jsem velmi překvapen, ale pozitivně překvapen. Jediné, kdy dvorní astrolog Rádia Čas Milan Gelnár odpočívá, když je občas sváteční den, jo, protože i na víkendy pro nás chystá horoskopy, ale dneska představte si, se tam horoskop objevil. Takže dokonce to máme i s bonusem, jaké bude pondělí, a já předávám slovo našemu odborníkovi.
1: Rádio Čas. Horoskopy na dnešní den.
2: Po náročném víkendu pondělí nastartuje nový týden plný protikladů, kdy pro někoho přichází tvrdý řád a pro jiného zase obrovský příval tvůrčí energie. Co se týká jednotlivých znamení, tak berani budou čelit zkouškám a nutnosti nastavit ve svém životě disciplínu, lvi pojedou na úspěšné vlně a střelci budou překypovat elánem. Býci budou sázet na přirozenou praktičnost, pany mohou bojovat s únavou a kozorohy budou brzdit domácí konflikty. Blíženci pocítí nárůst své energie. Váhy mohou mít pocit, že všechno jde stěžka, a vodnáři zažijí poklidné dění. Radci budou vše prožívat neobyčejně intenzivně. Štíři mohou všem nahlížet až do žaludku a ryby předvedou skvělý tah na branku. Hvězdné pondělí. Rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas Milan Gelnár.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Daruj krev nebo plazmu v Moravskoslezské nemocnici Opava a vyhraj skvělé ceny. V červenci i srpnu vylosujeme každé dva týdny hned 6 výherců. První cena je poukaz na ubytování pro dvě osoby v hotelu Sluníčko v Beskydech. Více na msnopava.cz nebo na Facebooku a Instagramu transfuzního oddělení Moravskoslezské nemocnice Opava. Na Hlučínském jezeře léto nezastavuje.
1: Rozjeď wakeboarding, vezme paddleboard, chyť vítr na windsurfingu nebo vyzvi partu na beach volejbal, workout, minigolf i plovoucí mola. Všechno na jednom místě.
0: Přijď si to vyzkoušet nebo rezervuj sportoviště na www.sak-hlučin.cz.
2: Music Box Rádia Čas. Klasiky, hudební skvosty i nejžhavější trendy. To je Music Box Rádia Čas. Každé pondělí v 18 hodin se na Rádiu Čas ohlédneme za hudebními legendami, podíváme se do zákulisí světových hvězd a prozkoumáme nejnovější trendy. Připoj se k nám a užij si pořádnou dávku muziky. Music Box. Každé pondělí od 18 hodin jedině na Rádiu Čas.

0: Krásné dopoledne s rádiem Čas, dneska takové prolíbané, protože je Světový den polibku, tak ještě jednou sondáž, kdy naposledy jste dali pusu nebo byli políbeni, WhatsApp rádia Čas 776612800, ale budu taky trošku lákat, protože zítra jako najdeme do běžných kolejí, pokud nemáte prázdniny nebo dovolené, a budeme se těšit i na další díly Jeste s rozumem, které, nebo kterým dáme tu třešničku na dortu i dalším speciálem dvouhodinovkou ve čtvrtek. No a tentokrát se zaměříme na léto tak nějak zevrubně, společně se Vou Riegler, protože léto to nejsou jenom tak příjemné teploty jako dneska, ale někdy ty tropy, že jo, a ty třicítky. A přece jenom občasíme něco, co bychom v ten správný čas neměli, a jako co bych povídal, nechám to na Evě.
1: Meloun, grilovačka, drinky na pláži, nebo třeba sladká točená zmrzlina. Tak to je taková letní klasika, kterou máme všichni spojenou s pohodou, sluncem a dobrým jídlem. Jenomže právě ty vysoké teploty dokážou z těchto na první pohled nevinných věcí udělat docela zákeřný problém. V horku se totiž bakterie množí mnohem rychleji a některé potraviny jsou v létě daleko choulostivější, než si vůbec připouštíme. Stačí pár desítek minut v rozpáleném autě, trocha nepozornosti při skladování, no a místo letní pohody můžou přijít dost nepříjemné zažívací potíže. Takže bacha hlavně na maso, mléčné výrobky, nakrájené ovoce, ale i na to, jak dlouho necháváme jídlo mimo lednici. Ale když si těch pár detailů ohlídáme, tak si můžeme užít léto přesně tak, jak máme rádi. S lehkostí, radostí a hlavně bez zbytečných komplikací a zažívacích problémů.
0: Premiéra Jeste už zítra po 11. hodině na Rádio Čas, ve čtvrtek potom speciál, a Eva mi krásně nahrála, protože dneska jsem měl jako dramatický zážitek, jako každý, kdo mě zná, že jo, já OCD a různé takové ty strachy a podobně. A koupil jsem si nektarinky, to mě každý z příbuzných musí pochválit, protože já ovoce a zeleniny moc nedám. Moje chyba, koupil jsem si nektarinky a taky tak jako postupně ty dva dny jím. A teď už mi zbyla poslední, tak ji vytáhnu z toho pytlíku, kde byla s těma ostatníma, a celá půlka pokrytá v uvozovkách penicilínem, jo. A teď ty moje představy, co ty předchozí, jako jestli to na ně skočilo a co to se mnou bude dělat nebo ne, takže pořád je o čem mluvit. Jak říkám, ve čtvrtek, až bude speciál, tak se můžete taky na nějaké to traumíčko doptat, no a jinak k svačině, možná už některým předčasně k obědu, dobrou chuť a doufám, že se máte fajn.
2: Rádio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

0: Hezké vysílání rádio, mimochodem Reni, děkuju moc za osobní vzkaz, jinak já dostala pusu včera od mého vnuka, to si cením, protože v 11 už se děti začínají stydět a přichází puberta, a tak mě objal, že to bylo to nejvíc tu chvíli na světě, takže pusy od mých vnoučátek, protože jsou takové upřímné. Renča, k dnešnímu tématu, protože je to Světový den polibku a my se vás ptáme, kdy naposledy jste byli líbnutí nebo někoho líbli, a mi teď něco napadlo, uděláme se jako jednu improvizační, náš věrný posluchač, ale taky můj kamarád Marťa, takže mám dovoleno volat a tímto zdravím do Brna. Ahoj, ahoj.
1: Ahoj.
0: Marťo, ahoj. Prosím tě, nebudu se tě ptát, protože to je privátní záležitost, kdy ty si naposledy někoho líbnul, ale já jsem objevil, je to takový test a já nevím, jestli znalostní, ale spíš jakože ověřovací, jak umíte líbat, jo? Je to tak asi pravděpodobně spíš zaměřeno na ženy, ale prostě, že bys mi odpověděl a dozvíme se a v rychlosti, jo? Kdyby jsi měl oznámkovat líbání, jakou známku jako ve škole by si zdal? Jedničku, trojku nebo čtyři mínus?
1: Jedničku.
0: Dobře, jedeme dál. Jaké pocity při líbání obvykle máš? Není mi to moc příjemné, mám mokrou pusu, jsem na vrcholu blaha a nesmírně mě to vzrušuje, je mi to příjemné, cítím jemné šimrání po těle.
1: Vzrušuje.
0: Dobře, fajn. Aha, tak nevím, některé možná přeskočím a vyplním za tebe, počkej, tak já to zkusím, to Bčko. Jak si myslíš, že by vaše líbání hodnotili muži nebo ženy, to je vlastně jedno, že jsi přeborník a že by se s tím mohl živit, radši se s ním nelíbám, je přitom jako dřevo, není špatný, ale zažil už jsem lepší.
1: Jedna.
0: Marťo, musíš, já to...
1: No, ale tak...
0: Dobře, tak fajn, dám mu to, no to zas bude úplně, jakoby, to jsou takové ty testy, které vás pochválí. Co při líbání děláš, že tak to nebudeme, to vyplníme bokem, takže... Víš, co já dám za tebe, že se jim snažíš pohybovat, jo? A dál mi to skočilo, vždycky zavřít reklamu.
1: A co se s tím jinak dělá?
0: Ne, tam bylo jakože nějaké úplně, říkám, tak máme 11:30, není 22 hodin, jo. Když se s partnerem líbáte, co děláte s rukama? Tak buď to držím kolem ramen nebo pasu, mám je podél těla, ničeho se nedotýkám, anebo omýbám a vášnivě hladím, kam jen dosáhnu.
1: No, trojka,
0: jeti. No, samozřejmě. Mimochodem, v tom testu máme odpovídat upřímně, ne jak bychom si to představovali, jo, ale dobře.
1: Ale to já jsem naprosto upřímný.
0: Dobře.
1: Líbám jako Bůh.
0: A, no, už je to tady, ještě horečkuje. Kdybyste měli jedním slovem popsat, jak se při líbání cítíte, co byste si vybrali? Suverénní, nejistý, rozpačitý?
1: Když už se líbám, tak suverénní.
0: Tak naštěstí lidi, už jdeme do finále, vydržte. Skritizoval vás někdy nějaký partner nebo partnerka za líbání?
1: Ne.
0: Dobře, k jakému zvířeti bys přirovnal tvé líbání? Ke lvici, k rybě nebo ke kočce? Marťo?
1: Netuším, vyber cokoliv.
0: No, tak ty si myslíš, že silvice, dobře. A poslední otázka.
1: No.
0: Zúčastnil by ses někdy s někým z partnerů soutěže o to, který pár vydrží nejdále líbat? Já jenom připomínám, dneska jsem říkal zajímavost. Rekord je z Thajska, pokud se nepletu, kde proběhl takový maraton a bylo to přes 58 hodin. 58
1: hodin.
0: Ano, přesně tak, ano.
1: Je, tak to ne.
0: No, takže...
1: To ne, 58 hodin ne.
0: Dobře, nikdy stačí mi chvilka. No a výsledek, 25 správných a 5 chybných odpovědí. Tak to jsem teď nepochopil. Já jsem myslel, že ti to řekne, co si zač, no. Takže v podstatě takový trošku zbytečný vstup, Marťo.
1: Jo, takže jsem rád, že jsme se pobavili.
0: Ne, a teď bez legrace.
1: Postupače asi moc ne, ale...
0: Já doufám, že jo. A možná, že právě je to trošku přiměje taky být otevření. Kdy naposledy jste dostali pusu nebo jí dali? WhatsApp číslo tě poprosím.
1: 776612, to vím.
0: A mimochodem, Marťo, zohledníš dnešní sváteční den i v kuchyni, protože ty nelíbáš, ale vaříš jako Bůh. Tak jenom mi prosrat, jako děláš si něco svátečního?
1: Nedělám si dneska vůbec nic, dělal jsem si včera sváteční, dělal jsem si svůj úžasný vývar, jak ty říkáš, vývar bez vývaru, takový ten, co v něm stojí ta lžička.
0: Se dá krájet, přesně tak.
1: Ano, takže se na něj velice.
0: Výborně, takže Marťu, v nejčastější recept ohřívačka, a já ti přeju krásný den a díky za povídání, ahoj.
2: Radio Čas.
3: Čím to je, že mesiac so slnkom sa strieda, na zemi blahobyt a bieda.
2: Hity, které milujete. Čas. Radio Čas. milujete. Rádio Čas.

0: Megaléto Rádia Čas. Megaléto Rádia Čas.
1: Tak teď jsem měl chuť udělat. Dneska je to jenom moje a mám vás ve své moci. Ne, protože takhle. Když je běžný den, všední den, jako bude třeba zítra, když hrajeme Megaléto, tak my ráno jenom v rámci té tajemné věty odhalíme jedno slovíčko, ale protože dneska jsem si to tak nějak vzal pod svá křídla, protože i sváteční den jsme s vámi, tak už jsem prozradil dvě slova tajemné věty a teď dávám do placu třetí. Připomínám, že předposlední srpnový den kousek za Prahou bude mít recitál Lucie Bílá, dva volňásky pro vás máme, ale je důležité složit tu větu. Hity, které, tak to už asi víte, že jo, to je půlka dotyčné věty a teď k tomu přidávám i slovíčko vždy. Aha, takže když si to dáme suma sumárum, hity, které vždy, někdo jako chytřejší a moudřejší, kdo zná Rádio Čas, už tuší to čtvrté slovo, ale pro jistotu až po 12. hodině si ho řekneme, jo. Takže ještě jednou, hity, které vždy, to už víme. Doplníme, no a myslím, že po 13. hodině, po dobrém svátečním obědě, bychom si mohli zahrát Megaléto Rádia Čas. Takže doufám, že jste všechno vychytali a já vám přeju hlavně pohodu. Užívejte den.
2: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 34,90. A velkopopovického kozla v multipeku 6x půl litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Máte v bytovém domě původní elektrické rozvody? Bezpečnost elektroinstalace v domě nelze podceňovat. Hrozí riziko požáru. Solarmont zajistí odbornou rekonstrukci spolehlivě a s referencemi. Ozvěte se nám. Solarmont.cz.
6: Alíku, konečně je tady ta správná festivalová zábava i pro nás. Vyrazíme si v sobotu 11. července na festival psích radostí do sportparku za Avionem. A třeba si tam konečně najdeš i nějakého psího kamaráda.
7: 11. července od 10 do 17 hodin. Festival psích radostí v Avionu.
8: Poledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon.
9: To je obědovka Rádia Čas.
10: Obědovka Rádia Čas.
9: Stačí jediné, potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas.
11: Když posloucháš, máš vyhráno.
9: Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.
12: Rádio Čas. Hity, které milujete.

Někdo je hodně velký mrmla a pesimista, co se týče počasí, tak teď potěším ty optimisty, protože dnešek je pravděpodobně jeden v úzovkách z nejchladnějších dnů tohoto týdne, který třeba zítra nabídne taky proměnlivé počasí, ale rozhodně příjemnější teploty, místy až o 3-4 stupně navíc. A v druhé polovině příštího týdne už se oteplí tak, jak to prostě vždycky voní létem, tak akorát, aby nám bylo teplo, ale zas ne extrémně horko, to znamená konec týdne na Moravě a ve Slezsku v průměru kolem těch 28 stupňů zatím vymáčkneme. Tolikrát se meteorologická předpověď, další muzika je připravena, jste stále s Radimem. Já vám přeju krásný sváteční čas s Rádiem Čas a jak říkám, když budete mít chvilku, i když chápu, jako sváteček má úplně jiné starosti, kdy naposledy jste dostali pusu nebo ji někomu dali a je jedno, jak si to vyložíte, můžete napsat nebo namluvit audio, naše číslo je 7766 12800. Je Světový den polibku, mimo jiné. K snídani, to už je ta, už dávno ne, k obědu, dobrou chuť.

0: Rádio Čas, kam za sportem.
1: Ano, i ve sváteční den vás chci pozvat, ale samozřejmě i pro dny další prázdninové. Kluci a holky mají třeba příměstské tábory, nebo páni rodičové neví, kam se svými potomky vyrazit, když už třeba se najde nějaký čas a nebude zrovna počasí, značka ideál, jako to dnešní pro některé. Nezapomeňte, a já tímto zdravím naše parťáky, do hangáru Ostrava, do úžasného lezeckého centra, kde malí i velcí můžou vyrazit, dopřát si lezecké stěny, rozlezlý opravdu a rozsáhlý pohybový park. Mimochodem i báječné bistro mají, takže když tak hangár Ostrava to jistí. No a z konkrétních akcí bych chtěl jenom vypíchnout Den obce Ostravice, který už klepe na dveře. Areál fotbalového hřiště bude hostit program už od 14 hodin i s kolegou Honzou Gavelčíkem v roli moderátora. Za hudební hosty kapela Support Lesbians a na místě bude i světelná show. Já si jenom otevřu poznámky, protože se vám zapomněl říct datum. Zůstaňte se mnou a dozvíte se víc.
0: Radio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

0: Nevynechal si něco, Ráďo? Možná jste si před chvílí řekli, když jsem za tým Rádia Čas zval i na den obce Ostravice v nádherném prostředí téhle skvělé obce, kam se vracíme pravidelně za náš tým, a teď to řeknu, v sobotu 11. to znamená už tento týden, v sobotu 11. o 14 hodin v areálu tělovýchovné jednoty Sokol, třeba i kolega Honza Gavelčík, mezi hudebními hosty i parta Support Lesbians, chyby nebudou, legendy se vrací, světelná show, takže kdybyste chtěli být u toho, mrkněte na obec.ostravice.cz. Tak to mám jeden rest a druhý...
1: Megaléto Rádia Čas. Megaléto
0: Rádia Čas. Tak to už jenom rychlo připomenutí, že prakticky jsme složili celou tajemnou větu Rádia Čas. Za chvíli přidám poslední čtvrté slovíčko a v příští hodině si zahrajeme o co? Tentokrát o koncert Lucie Bílé. Její recitál na letní scéně Voděrátky, to znamená kousek za Prahou, bude to předposlední prázdninový den 30.8.2026 a dva volňásky pro vás mám za celou tajemnou větu. První tři slova zněla hity, které vždy... No a já dodám to čtvrté a poslední, tak si ho zapište, jak říkám, za hodinu si zahrajeme hity, které vždy milujete. To je aktuální tajemná věta Rádia Čas, vlastně už spíš odtajněná. Hity.

0: Mami, tati, ještě sem a ještě tam a ještě do vody.
1: Znáte ten den, kdy dětem energie nikdy nedojde? Léto u Hlučínského jezera si děti i rodiče zamilují. Brouzdaliště, hřiště a plovoucí mola pro nekonečnou zábavu. A rodiče, ti si konečně stihnou i dopít kávu.
2: Přijeďte třeba na víkend.
1: Info a webkamera na www.sak-hlučin.cz.
3: Některé koncerty si užiješ, na některé vzpomínáš celý život. Mega koncert Rádia Čas. 21. listopadu v Ostravar Aréně. Mega koncert Rádia Čas. Europe, David Koller, Olympic, Leny a Marpo. Hudba, emoce a tisíce lidí na jednom místě. Buď součástí večera, o kterém se bude mluvit ještě dlouho. Vstupenky na www.časradio.cz.

Je ale ťutín. To život občas opravdu přináší různé historky. Mimochodem dobré odpoledne, teď už odpoledne, sváteční odpoledne s Radimem na Rádio Čas. Tak se koukám letem, světem, internetem, co je nového a vzpomněl jsem si na čachtickou paní. O ní se povídalo, že byla potrestána tak, že byla jakoby zazděna, což nebyla. Pokud se nepletu, tak zemřela v domácím vězení, kde víceméně měla až na pár výjimek volný pohyb a pravděpodobně zemřela na následky nemoci. No nicméně trošku jsem si na ní vzpomněl, protože taková dramatická historka. Každý, kdo miluje pejsky, anebo kočičky v tomhle případě, tak asi by měl neurózu, že prostě kočička s vámi tráví čas i během dokonce stavby a opravy vašeho příbytku. A takhle jednou manželé z amerického státu Massachusetts zjistili, že se jim jejich milovaný kocour ztratil. A to na celých 30 hodin. Dopadlo to tak, že si prostě zalezl pod novou podlahu, když rekonstruovali koupelnu a de facto ho zastavili. Nakonec to teda všechno dobře dopadlo, to bych vám tady neříkal jako veselou a kuriozní historku. A když se mrknete na novinky.cz, když uvidíte toho očička, když už podlahu otevře, jak se na ně kouká a se asi nějaký čas zlobil, nevím jestli na páničky nebo na sebe za ten špatný kousek, ale dvakrát měř a jednou les platí i pro domácí mazlíčky, co si budem, no? Tak třikrát haf a jednou mňau, anebo naopak, dávejte na ty svoje miláčky, samozřejmě i ty živé, chodící a dvounohé pozor a my vám k tomu budeme hrát i ve sváteční den hity, které milujete s Radimem.

Její koncerty jsou legendární, její pohyby na koncertech taky, no a stejně to platí i pro tady spánské části showbiznisového spektra pro fenomén jménem Harry Styles. Harry před pár týdny odstartoval své koncertní turné, ale teď má za sebou několik koncertů, které ho zapsali do Guinnessovy knihy rekordů a dokonce tak zlomil rekord i svých kolegů, tedy zpěvačky Taylor Swift a party Coldplay. Jsou to koncerty ve Wembley, kde před doslova pár hodin zpátky nebo pár dnů zpátky zakončil svou rekordní sérii koncertů, celkem 12 vyprodaných vystoupení za sebou. To znamená, v počtu koncertů odehraných na tomto místě je v podstatě jediným umělcem, který to stihl během jediného roku. Jasně, že možná časem někdo vymyslí další číslo, ale 12 je neuvěřitelné krásné číslo a bylo to jako očividné s každým dalším koncertem, když se to blížilo té 12, že byl dojatější a dojatější. Ve finále ho přišla podpořit i jeho vlastní sestra a Harry v krásném proslovu pozdravil i kluky z One Direction, protože co si budem povídat, tam to všechno před mnoha a mnoha lety začalo. A on je takovým svědkem toho, že když se chce všechno jde a člověk si má jít za svým snem a je to velký doják, to bednář vždycky brečí, i když nejsem typický fanoušek. No nicméně, Harry na oslavu, teď jeden z jeho velkých hitů, Zvon na taneční parkét a užívejte čas s rádiem Čas, třeba i ve Wembley, kdykoliv online na cazradio.cz.

0: Megaléto Rádia Čas. I letos v létě rozdáváme hudební zážitky. Chceš lístky na Hrady.cz, Sherlocka Holmesa, do Energylandie a nějakou další pecku? Poslouchej od rána náš program. Postupně odhalujeme výherní větu. Odpoledne volej a když ji dáš dohromady celou, jsi vítěz. Megaléto Rádia Čas.
1: Partnerom Megaléta je zážitkový drevenicový rezort u Dobrého pastíra v Čutkovskej doline na Liptove. Viac na udobrehopastiera.sk. Hity, které milujete. Rádio Čas.
2: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Mobil? Mega sleva! Kávovar? Mega sleva! A vy váš? Taky mega sleva! Na Alze jsou jich teď tisíce, i na drogerii nebo kosmetiku. A když do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři v megaslevách na alza.cz.
4: Pět benefitů, jedna skvělá šunka. Vysoký obsah masa a bílkovin, nízký obsah tuku, bez lepku a bez laktózy. To jsou šunky nejvyšší jakosti z Krásna. Máme na to nos? Krásno. Žijte krásně.
5: Chlapík, co miluje, žádlí, uvěří zlému kámošovi a pak všichni umřou. Klasický Shakespeare. Ale to nechceš slyšet. To chceš zažít naživo pod čirým nebem. Shakespeareovské slavnosti jsou zpět od 20. července do 10. srpna v Ostravě.
1: Radio Čas.

0: Tak pokud už vám odlehlo po svátečním obědu, možná někdo spoléhá jenom na grilovačku nebo odbít se něčím studeným, když vlastně máme sice svátek, ale taky letní pohodu venku. Řekl bych tak, letní pohodu na dobrou procházku nebo výlet značka Ideál. Zítra jenom výhledově z meteorologického hlediska stejně proměnlivá oblačnost, ale teploty trošku příjemnější, v průměru o 2 o 3 stupně. A tak nějak aprílově až do konce týdne by to mělo pokračovat s tím, že pátek a dál na Moravě a ve Slezsku čekáme letní teploty. Tak akorát, abychom se hezky chytli do bronzova na sluníčku, ale abychom nenadávali na velké tropy. No a já přidávám ještě bonusem vyhlídku ne meteorologickou, ale astrologickou. I přes sváteční den se činil náš dvorní astrolog Milan Gelnar, takže pondělí 6.7.2026. Co tam vidíš? Zařiďte se podle toho.
1: Rádio Čas. Horoskopy na dnešní den.
2: Po náročném víkendu pondělí nastartuje nový týden plný protikladů, kdy pro někoho přichází tvrdý řád a pro jiného zase obrovský příval tvůrčí energie. Co se týká jednotlivých znamení, tak berani budou čelit zkouškám a nutnosti nastavit ve svém životě disciplínu, lvi pojedou na úspěšné vlně a střelci budou překypovat elánem. Býci budou sázet na přirozenou praktičnost, pany mohou bojovat s únavou a kozorohy budou brzdit domácí konflikty. Blíženci pocítí nárůst své energie. Váhy mohou mít pocit, že všechno jde stěžka a vodnáři zažijí poklidné dění. Radci budou vše prožívat neobyčejně intenzivně. Štíři mohou všem nahlížet až do žaludku a ryby předvedou skvělý tah na branku. Hvězdné pondělí. Rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas Milan Gelnar.

0: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
1: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 34,90. A velkopopovického kozla v multipeku 6x půl litru za 99,90. Lidlu, to se vyplatí.
3: Kámen a zahrada. Nádherné kameny, obklady, dlažby a designovou zahradní architekturu z celého světa do vašich zahrad a interiérů najdete v největším kamenném centru v České republice. Navštivte nás v Ostravě přímo ze v areálu stavebniny Janík. Těší se na vás
4: Kámen a zahrada. kamen@zahrada.cz
5: Radio Just. Hity, které milujete. Radio Čas. Hity, které milujete.

0: Já myslím, že všechno podstatné bylo řečeno, pokud jste poslouchali nejenom dopolední, ale třeba i částečně odpolední vysílání Rádia Čas, tak asi víte, o co se hraje v rámci megaléta, taky znáte a složili jste celou tajemnou větu, tak já bych šel do toho. Telefonní číslo 7766 12800. Zahrajeme si a tu tajemnou větu mi můžete říct v případě, že se dovoláte jako pátý nebo pátá v pořadí na linku Rádia Čas právě teď.
1: Radio Čas. Radio Čas. Hity, které milujete. Radio Čas. Hity, které milujete.

0: Megaléto Rádia Čas.
1: Kdo si hraje nezlobí a i ve sváteční den si můžeme udělat moc, moc hezký den a kulturní zážitek, tak linka zvonila o 106, nicméně pátý nebo pátá v pořadí může být jenom jeden. Radim, Rádio Čas, kdo tam? Dobrý den.
2: Dobrý den, Veronika.
1: Verčo, já vás zdravím. Jak se máte a hlavně jak to sváteční pondělí trávíte?
2: Zatím jsme doma a odpoledne pojedeme odvést děti k babičce na prázdniny.
1: To znamená potom, jak se to říká, když kočka není doma, myši mají pré, alespoň částečně, jo?
2: Tak, přesně.
1: Tak. Zeptám se trošku hloupě, ale proč mi voláte? Co pro vás můžu udělat?
2: Doufám, že jsem se dovolala do soutěže o lístky.
1: Na?
2: Na Lucku Bílou.
1: Jo, to můžu prozradit, Lucie Bílá, letní stěna Voděrátky, 30.8.2026, dva lupeny by tady byly, ale asi víte, že nejenom tak zadarmo, takže za co?
2: Mm-hmm. Hity, které vždy milujete.
1: Jo, takhle, jakože za tajemnou větu, ano, přesně tak. Naším motem je hity, které milujete, nicméně tajemná věta musí mít vždycky 4 slova a vy říkáte, ještě jste přidala to slovíčko vždy, jo?
2: Mhm. Mm.
1: Skládala jste postupně od dopoledne, nebo někdo musel z příbuzných poradit? Vypadlo vám třeba v průběhu vysílání nějaké slovíčko nebo tak?
2: Ne, poslouchala jsem celé dopoledne.
1: O, zlatá naše, hity, které vždy milujete. Hmm. Mám to natahovat nebo ne, když je ten svátek?
2: Ne.
1: Nebudeme to natahovat? Je to doma, to vůbec ani nemělo cenu, to jako jistota z vás sálala. Takže Ostrava zdraví, mimochodem, které místo určení, kde se nacházíte zrovna teď?
2: Olomouc.
1: Takže potom ke konci prázdnin, nechci říct, že povinně, ale prostě výlet, jo, si uděláte?
2: Ano, ano.
1: Už víte s kým? Ty vstupenky jsou dvě přece jenom.
2: Asi s mamkou.
1: Tak jo, dámská jízda. Mm. Doufám, že vám vyjde počasí, že budete mít zážitek s velkým Z a jsem rád, že jste s náma hrála, i když ostatní mají leháro a relax. Takže zdravím a užijte si to a pozdravte mi Olomouc. Mějte se bavit.
2: Děkuju, taky.
1: No a zítra od rána začínáme skládat další tajemnou větu o další úžasné ceny. Mimochodem můžete mrknout třeba na Facebook Rádia Čas, o co se hraje tento týden.
0: Megaléto Rádia Čas.
3: Radio Chase.

Lady Gaga na Rádio Čas a tohle byla Lady Gaga před pár týdny v malé epizodní roli, ale vlastně de facto hodně důležité v pokračování Ďábel nosí Pradu 2.

0: různých propadačních videích a rozhovorech právě Oscarová herečka Meryl Streep prozradila, že měla na Gagu číslo v reálném životě, takže ji poprosila o spolupráci na dvojce a Gaga v podstatě bez neuzardění, to asi možná jo, když volala Meryl, ale prostě bez toho, aniž by pochybovala, řekla okamžitě jdu do toho. Jinak já měl velké obavy a dlouho jsem čekal, než jsem si dopřál dvojku, protože jedničku naprosto zbožňuju. Hele, ale já jsem se bavil. Já jsem konečně viděl pokračování Ďábel nosí Pradu 2 a bavil jsem se, v podstatě se člověk občas zasměje, občas se dojme, občas říká takové to o a všechno je zase v pořádku. Takže za mě teda palec nahoru minimálně z 80%. Máte malý kinotyp nebo televizní typ, až to bude oficiálně ke stažení. No a k tomu další hity, které milujete, stále s Radimem. Hezké sváteční pondělí.
1: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
2: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny.
3: Dětskou šunku nejvyšší jakosti Amálka Krásno 100 gramů za 24,90. Oblíbené bramborové sneky Bomber originál s příchutí kečup nebo sýr 50 gramů již za 17,90. Fernečtok originál, citrus či blood orange půl litru za 159,90. Nebo osvěžující nealko koktejly Matony s příchutí mojito, gin tonic či jahodové daiquiri 0,33 plech za 21,90. A navíc kupte alespoň 3 kusy Matony nealko koktejl a soutěžte o 4x Apple Watch Ultra 3. Více na mojehruska.cz.
4: Vítání slunce při Józe v korunách stromů. Návštěva empírového zámku. Kilometry stezek v nejkrásnějším parku se zookoutkem. Zpívající kolonáda a magický západ slunce u moře. Takhle vypadá léto v Karviné. Tak zbalte plavky, sedněte klidně i na kolo a nechte se překvapit, co skrytý poklad našeho kraje nabízí. www.karviná.cz.
5: Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax.
6: Hity, které milujete.

0: jednu stoupá.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Pondělní odpoledne s Radimem na Rádio Čas. Zdravím všechny políbené a bohužel i nepolíbené, takže alespoň mlask na dálku. Dneska je Světový den polibku, tak mě zajímá, kdy naposledy jste někoho políbili nebo dostali polibek a jedno, jestli jsou to děti, váš hafan nebo láska vašeho života. Mimochodem, ona je to jakoby hezká rozcvička, protože během minuty takového polibku, relativně intenzivního, spálíte do, dejme tomu, 2 až 6 kalorií za minutu, ale pokud je to takové to vášnivé se vším všudy, tak někdy až 26 kalorií za minutu, jo? Což už je opravdu hodně efektivní. A třeba, že si během toho, zní to zvláštně, jo, vyměníme až 80 milionů bakterií během takového polibku, tak právě tato výměna posiluje naši obrany schopnost, to znamená posiluje imunitu. A mě zajímá ještě jednou, kdybyste se chtěli podělit písmem nebo audio zprávou, ještě je prostor, WhatsApp číslo 776612800 a uvidíme, co se dozvíme. Další hity, které milujete, 6. červencový den v plném proudu a doufám, že se tam na druhé straně máte fajn v naší společnosti.
1: Rádio. Hity, které milujete. Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: další. A pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní kapsle domičky Finish Ultimate Plus se slevou 14% za 299 korun. Allegro Days jen do 19. července.
1: S touhle nabídkou jsme se vytáhli. Stáhněte si aplikaci Shell a automaticky získáte slevu 2 koruny na litr paliva Shell na první 3 tankování. A navíc celé léto dostáváte 2x více věrnostních bodů za nákup paliva a vybraného občerstvení Shell Café. Více na Shell.cz. Shell. Go well.
2: Alíku, konečně je tady ta správná festivalová zábava i pro nás. Vyrazíme si v sobotu 11. července na festival psích radostí do sportparku za Avionem. A třeba si tam konečně najdeš i nějakého psího kamaráda.
3: 11. července od 10 do 17 hodin. Festival psích radostí v Avionu.
4: Máte v bytovém domě původní elektrické rozvody? Bezpečnost elektroinstalace v domě nelze podceňovat. Hrozí riziko požáru. Solarmont zajistí odbornou rekonstrukci spolehlivě a s referencemi. Ozvěte se nám. Solarmont.cz.
5: Hity, které milujete.

Pohoda svátečního odpoledne s rádiem Čas pokračuje dál, teď vám dopřejeme non-stop jen a pouze muziku a ještě takovou perličku v podvečer v 18 hodin samozřejmě muzika navíc, nejenom evropské hitparády, ale taky jakoby speciály vždycky v režii našeho kolegy a taky skvělého hudebního mistra, tak bych to nazval, kolegy Aleše Šklubala, ale jinak říkám jen a pouze hity, které milujete. Já už si dávám pusu na zámek a jenom prozradím, že zítra bychom se měli potkat tak nějak plus minus v sestavě, kterou máte rádi, za ranní tým Moje maličkost a Lenča. A mimochodem, krásné magické datum, 7.7. se budeme ptát, jestli máte nějaký oblíbený ranní rituál, prostě jakoby co ráno nikdy nevynecháte. Ať už to bude kafe, studená sprcha nebo Rádio Čas, však sledujte sociální sítě, otázka se tam objeví a klidně přispívejte už přes noc, ať máme z čeho brát. Dobré odpoledne ještě jednou a nezapomeňte, i kdybyste nám utekli do světa, kdykoliv online na sazradio.cz. Hity, které milujete. Rádio.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 34,90. A velkopopovického kozla v multipeku 6x půl litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Kámen a zahrada. Nádherné kameny, obklady, dlažby a designovou zahradní architekturu z celého světa do vašich zahrad a interiérů najdete v největším kamenném centru v České republice. Navštivte nás v Ostravě Přívoze v areálu Stavebniny Janík. Těší se na vás
2: Kámen a zahrada. kamen@zahrada.cz
3: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
4: No a ty bys chtěl na Bali?
5: Já tam mám rodinu, já tam bych mohl kde bydlet.
4: Tak kdybych mohla takhle někde bydlet, tak samozřejmě dám i Bali.
5: Kdyby něco, tak to máš s ubytkem, protože to můžu zprostředkovat.
4: Wow, jakoby. Tak to je hustý. Jo, tak jo, je. Tak jedem na Bali?
5: Jako takhle jako musela zaplatit, jo, aby jako to zase...
6: Ano, zprostředkování není dar. S námi se dozvíte hodně zajímavého. Každý všední den 6 až 9.

Rádio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete.

0: Daruj krev nebo plazmu v Moravskoslezské nemocnici Opava a vyhraj skvělé ceny. V červenci i srpnu vylosujeme každé dva týdny hned 6 výherců. První cena je poukaz na ubytování pro 2 osoby v hotelu Sluníčko v Beskydech. Více na msnopava.cz nebo na Facebooku a Instagramu transfuzního oddělení Moravskoslezské nemocnice Opava.
1: Pod povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.

0: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozbalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
1: Mobil? Mega sleva. Kávovar? Mega sleva. A vyváž? Taky mega sleva. Na Alze jsou jich teď tisíce, i na drogerii nebo kosmetiku. A když do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři v megaslevách na alza.cz.
2: Chlapík, co miluje, žádlí, uvěří zlému kámošovi a pak všichni umřou. Klasický Shakespeare, ale to nechceš slyšet. To chceš zažít naživo pod čirým nebem. Shakespeareovské slavnosti jsou zpět od 20. července do 10. srpna.

0: Kontroverzní hvězda české hudební scény Red Z, hostem talk show Selfie s Táňou.
1: Měl jsem rád Black Sabbath a měl jsem rád jakoby temno a měl jsem rád horory, tak jsem to chtěl dát do té hudby.
2: Ty jste seděli u piva a jeden večer si řekl, tobě by slušela kožená kukla.
1: Dát si třeba 2-3 pivka, ale jakoby nejvíc, aby ten koncert jako měl nějakou úroveň, no.
2: Řekni mi, jak člověk, který se narodí v takových romantických vesničkách, najednou
1: dělá tak neromantickou hudbu.
3: Sledujte premiérové díly každý čtvrtek v 17.55 na televizi Relax. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 34,90. A velkopopovického kozla v multipeku 6x 0,5 litru za 99,90. Lidlu, to se vyplatí.
1: Rádio Čas. Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
2: No a ty bys chtěla na Bali?
3: Já tam mám rodinu, já tam bych mohla kde bydlet.
2: Tak kdybych mohla takhle někde bydlet, tak samozřejmě dám i Bali.
3: Kdyby něco, tak to máš s ubytkem, protože to můžu zprostředkovat.
2: Wow, jakoby. Tak to je hustý. Jo, tak jo, tak jedem na Bali?
3: Jako takhle, jako musela zaplatit, jo, aby jako to zase...
4: Ano, zprostředkování není dar. S námi se dozvíte hodně zajímavého, každý všední den 6 až 9.
1: Rádio Čas.
5: Radio Čas. Hity, které milujete.

Rádio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete.

0: Svítání slunce při józe v korunách stromů. Návštěva empírového zámku. Kilometry stezek v nejkrásnějším parku se zookoutkem. Zpívající kolonáda a magický západ slunce u moře. Takhle vypadá léto v Karviné. Tak zbalte pavky, sedněte klidně i na kolo a nechte se překvapit, co skrytý poklad našeho kraje nabízí. www.karvina.cz.
1: Představ si ten moment. Zhasnou světla. První tóny hitů, které znáš nazpaměť. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu Ostravar Arena Ostrava. Europe, David Koller, Olympic, Lenny a Marpo. Nečekej, až ti budou ostatní vyprávět, jaké to bylo. Buď u toho. Vstupenky na www.časradio.cz.
2: Hity, které milujete. Radio Čas.
3: Nechám otevřený dveře, kdyby přišel déšť, nebo ztratila si cestou klíč.

0: Hity, které milujete.
1: Čas. Žiju příběh z Lepurela, skládám stránku ke stránce.

0: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
1: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
2: Máte v bytovém domě původní elektrické rozvody? Bezpečnost elektroinstalace v domě nelze podceňovat. Hrozí riziko požáru. Solarmont zajistí odbornou rekonstrukci spolehlivě a s referencemi. Ozvěte se nám. Solarmont.cz.
3: Álíku, konečně je tady ta správná festivalová zábava i pro nás. Vyrazíme si v sobotu 11. července na festival psích radostí do sportparku za Avionem. A třeba si tam konečně najdeš i nějakého psího kamaráda.
4: 11. července od 10 do 17 hodin. Festival psích radostí v Avionu.

0: A pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní startovací zdroj s kompresorem Verda se slevou 10% za 1795 korun. Allegro Days jen do 19. července.
1: Využijte slev na Zalandu. Ušetřete až 70% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když po práci vyrážím k vodě? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 70% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
2: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
3: No a ty bys chtěla na Bali?
4: Já tam mám rodinu, já tam bych mohla kde bydlet.
3: Tak kdybych mohla takhle někde bydlet, tak samozřejmě dám i Bali.
4: Kdyby něco, tak to máš s ubytkem, protože to můžu zprostředkovat.
3: Wow, jakoby. Tak to je hustý. Jo, tak jo, tak jedem na Bali?
4: Jako takhle, tak musela zaplatit, jo, aby jako to zase...
5: Ano, zprostředkování není dar. S námi se dozvíte hodně zajímavého. Každý všední den 6 až 9.

0: potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny.
1: Dětskou šunku nejvyšší jakosti Amálka Krásno 100 gramů za 24,90. Oblíbené bramborové sneky Bomber originál s příchutí kečup nebo sýr 50 gramů již za 17,90. Fernečtok originál, citrus či blood orange půl litru za 159,90. Nebo osvěžující nealko koktejly Matony s příchutí mojito, gin tonic či jahodové daiquiri 0,33 plech za 21,90. A navíc kupte alespoň 3 kusy Matony nealko koktejl a soutěžte o 4x Apple Watch Ultra 3. Více na mojehruska.cz.
2: Music Box Rádia Čas. Klasiky, hudební skvosty i nejžhavější trendy. To je Music Box Rádia Čas. Každé pondělí v 18 hodin se na Rádiu Čas ohlédneme za hudebními legendami, podíváme se do zákulisí světových hvězd a prozkoumáme nejnovější trendy. Připoj se k nám a užij si pořádnou dávku muziky. Music Box. Každé pondělí od 18 hodin jedině na Rádiu Čas.
3: Radio Čas. Hity, které milujete.

0: Je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
1: S touhle nabídkou jsme se vytáhli. Stáhněte si aplikaci Shell a automaticky získáte slevu 2 koruny na litr paliva Shell na první 3 tankování. A navíc celé léto dostáváte dvakrát více věrnostních bodů za nákup paliva a vybraného občerstvení Shell Café. Více na Shell.cz. Shell. Go well.
2: Kámen a zahrada. Nádherné kameny, obklady,

0: stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Obědovka Rádia Čas. Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.
1: Hity, které milujete.

0: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
1: Chlapík, co miluje, žádlí, uvěří zlému kámošovi a pak všichni umřou. Klasický Shakespeare. Ale to nechceš slyšet. To chceš zažít naživo pod čirým nebem. Shakespeareovské slavnosti jsou zpět od 20. července do 10. srpna v Ostravě.
2: Pět benefitů, jedna skvělá šunka. Vysoký obsah masa a bílkovin. Nízký obsah tuku, bez lepku a bez laktózy. To jsou šunky nejvyšší jakosti z Krásna. Máme na to nos? Krásno, žijte krásně.
3: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
4: No a ty bys chtěl na Bali?
5: Já tam mám rodinu, já tam bych mohl kde bydlet.
4: Tak kdybych mohla takhle někde bydlet, tak samozřejmě dám i Bali.
5: Kdyby něco, tak to máš s ubytkem, protože to můžu zprostředkovat.
4: Wow, jakoby. Tak to je hustý. Jo, tak jo, tak jedem na Bali?
5: Jako takhle jsem musel zaplatit, že aby jako to zase... Ano, zprostředkování není dar. S námi se dozvíte hodně zajímavého. Každý všední den 6 až 9.
3: Rádio Čas. Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Daruj krev nebo plazmu v Moravskoslezské nemocnici Opava a vyhraj skvělé ceny. V červenci i srpnu vylosujeme každé dva týdny hned 6 výherců. První cena je poukaz na ubytování pro dvě osoby v hotelu Sluníčko v Beskydech. Více na msnopava.cz nebo na Facebooku a Instagramu transfuzního oddělení Moravskoslezské nemocnice Opava. Na Hlučínském jezeře léto nezastavuje.
1: Rozjeď wakeboarding, vezme paddleboard, chyť vítr na windsurfingu nebo vyzvi partu na beach volejbal. Workout, minigolf i plovoucí mola. Všechno na jednom místě.
0: Přijď si to vyzkoušet nebo rezervuj sportoviště na www.sak-hlučin.cz.
2: Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax. Hity.

0: Dovolená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
1: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když na dovolené nejen odpočíváte, ale i objevujete a poznáváte. Lenka také chvilku neposedí.
2: Albánie se stala oblíbenou destinací. Tato rozmanitá země je vhodná jak pro aktivní dovolenou, tak lenošení na dlouhých písčitých plážích. K výletům lákají hory a nedotčená příroda. Milovníci historie ocení množství starověkých památek, některé najdeme i na seznamu UNESCO. Gurmáni ocení zdejší kuchyni, která čerpá inspiraci ze středomořských a balkánských chutí. Díky pozvolnému vstupu do moře je Albánie ideální pro rodiny s dětmi i starší cestovatele. Třešničkou na dortu jsou necelé 2 hodiny letu, ať už z Prahy, Pardubic, Brna nebo Ostravy. Příjemné ceny jsou dalším velkým lákadlem. Proč tedy nevyužít nabídky Last Minute Léto a nestrávit prázdniny třeba v Albánii?
1: Blue! Svou vysněnou dovolenou hledejte na bluestyle.cz.
3: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.

Rádio Čas. Rádio Čas. WhatsApp Rádia Čas. 77 66 12 800. Jsme s vámi stále online. Hraj s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať jsi kdekoliv, s námi stále online. Čas.

Léto patří zážitkům a na rádiu Čas můžeš vyhrát ty největší. Mega léto rádia Čas. Letní festivaly, koncerty hvězd nebo třeba divadlo

0: dalších.
1: Stačí poslouchat celý den, skládat výherní větu a v odpoledních hodinách volat. Kdo ji řekne správně, bere výhru. Megaléto na rádiu Čas. Partnerom Megaléta je zážitkový drevenicový rezort U dobrého pastíra v Čutkovské dolině na Liptové. Viac na udobrehopastiera.sk. Hity, které milujete. Rádio Čas.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 34,90. A velkopopovického kozla v multipeku 6x půl litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.

0: s Radimem a Lenkou.
1: No a ty bys chtěl na Bali?
2: Já tam mám rodinu, já tam bych mohl kde bydlet.
1: Tak kdybych mohla takhle někde bydlet, tak samozřejmě dám i Bali.
2: Kdyby něco, tak to máš s ubytkem, protože to můžu zprostředkovat.
1: Wow, jakoby. Tak to je hustý. Jo, tak jo, tak jedem na Bali?
2: Jako takhle jako musela zaplatit, jo, aby jako to zase... Ano, zprostředkování není dar. S námi se dozvíte hodně zajímavého. Každý všední den 6 až 9.
0: Radio Čas. Music Box Radio Čas.
3: Řeknu vám, je to skvělý pocit, když hraje hit Milénia, my si ho začneme pobrkovat a říkáme si

Princezna Britney Spears. Vybavujete si ten videoklip a v něm Britney, no v tom sexy oblečku a zpívá Oops, I did it again. Nominaci na Grammy neproměnila, ale song se hraje dodnes. A tak stad je jasný, Britney Spears nás zve na hudební jízdu časem s nálepkou milénia. A tuhle dobu vystihne i herečka, moderátorka a samozřejmě zpěvačka Jamelia. Její superstar vlastně názvem vystihuje dobu, která byla v hudebním světě nezapomenutelná a plná superstar. V Českém Music Boxu dneska mega hity milénia. Já vždycky říkám, no, volume doprava, když to bude platit.

0: Rádia Čas.
1: Milénium bylo pro muziku doslova zlatým věkem, éra, kdy vznikaly megahity, které zněly z každého rádia, klubu i diskotéky. A upřímně, spousta z nich má sílu rozjet taneční parky dodnes. Stačí pár tónů a okamžitě jste zpátky. Třeba Denzel s energickým pam pam pedap, ta da da pam pedap. Je to chlapík s dokonalým

0: Music Box Rádia Čas.
1: Music Box dneska na vlně milénia a hned je jasné, proč tohle období dodnes tolik budí nostalgii. Rok 2000 byl totiž čas, kdy pop ještě vládl světu naplno a vznikaly hity, které se nezapomínají. Tehdy byl Justin Timberlake ještě součástí chlapecké senzace NSYNC, možná tohle chlapeckou kapelu pamatujete, ona dobývala hitparády po celém světě. A než se vydal na tu svou solovou dráhu, a to byl rok 2002, tak kluci ještě stihli společně vypustit do světa ikonickou bombu Bye Bye Bye, která rozjela každé rádio i taneční parket, za chviličku připomenu. A to zdaleka nebylo všechno, začátek tisíciletí patřil i evropské taneční scéně a hlavně Itálii. Když se ozval Gigi D'Agostino, kluby šly do varu, jeho tracky, no, měli takový jeden efekt, takzvaně na jistotu. Parket praskal ve švech a nikdo nezůstal sedět. Millennium prostě mělo svůj vlastní soundtrack, energický, chytlavý a nezastavitelný. A Music Box Rádia Čas dneska servírujeme zpátky a v plné síle. Tak platí volume doprava, tohle stojí za to.

0: Music Box Rádia Čas.
1: Vítání slunce při józe v korunách stromů. Návštěva empírového zámku. Kilometry stezek v nejkrásnějším parku se zookoutkem. Zpívající kolonáda a magický západ slunce u moře. Takhle vypadá léto v Karviné. Tak zbalte plavky, sedněte klidně i na kolo a nechte se překvapit, co skrytý poklad našeho kraje nabízí. www.karvina.cz
0: Filmtime na Rádiu Čas. Každý týden vás vezmeme do světa filmových premiér, nejlepších seriálů a zákulisních zajímavostí. Chcete vědět, na co vyrazit do kina nebo co rozjet doma na gauči? Filmtime je vaše filmová jízdenka. Nezapomeňte! Vždy ve středu od 18 hodin v premiéře a v repríze v neděli od 9 hodin. Jedině na Rádiu Čas. Music Box Rádia Čas.
2: Music Boxu Rádia Čas se dneska vracíme do éry milénia a připomínáme si hity, které byly slavné, ovládly diskotéky i hitparády. Jedním z nich byla i skladba Music od Madony. Elektronicky upravené vokály a moderní produkce tehdy ukázaly takový ten nový směr popu. Zvuk, který přesně vystihl začátek nového tisíciletí a okamžitě zabodoval na tanečních parketech. Milénium ale zároveň přineslo i nové hvězdy, které začaly přepisovat hudební mapu. Mezi nimi i Rihanna, která během krátké doby poslala do Billboard Hot 100 sérii hitů rychleji, než stihla Madonna upevnit svou pozici. Popový trůn se lehce začal otřásat. A tak tady máme symbolický souboj dvou air. Music versus Umbrella. Dva hity, dvě generace. Jeden taneční parket. A upřímně, ať už držíte palce Madoně nebo Rihanně, jedno je jisté. Millennium umělo dělat muziku, na kterou se nezapomíná. A dnes i máme Music Boxu Rádia Čas.
3: Hey, Mr. DJ, put a record on. I wanna dance with my baby.

0: Music Box Rádia Čas.
1: Music Boxu Rádia Čas dneska otáčíme stránky milénia. Je to období, které přeneslo hity, které zůstaly v hudební paměti dodnes. Jedním z nich je i Beautiful Day od irské legendy U2. Skladba, která se stala jedním z jejich největších triumfů. Vynesla jim cenu Grammy a zároveň představila takový silný návrat na vrchol, protože oni udělali album pop a no, tady se jim moc v hudbě nedařilo. Neprodávalo se tohleto album. A byl to přesně ten moment, kdy kapela tedy znovu našla obrovskou sílu a vrátila se zpět na vrchol hitparád a vůbec do toho hudebního světa. Jinak Millennium přálo i novým jménům, například Maroon 5 a jejich hit This Love odstartoval jejich, řekněme, raketovou kariéru. Právě tahle skladba otevřela kapele dveře do světa a položila základ jejich následnému úspěchu a velkým turné. A tak dnes Music Boxu Rádia Čas zní jasné spojení U2 a Maroon 5. Dvě generace, dva různé příběhy, ale jeden společný jmenovatel. Megahity milénia. Jste s Rádiem Čas a ladíte Music Box.

0: Rádia Čas.
1: Music Box Rádia Čas dneska s pečetí miléniových megahitů míří pomaličku do svého finále a závěr si zaslouží a já řeknu pořádnou hitparádovou tečku. V roce 2004 se zčista jasna objevila trojice Ozone a jejich Dragostea Dintej. Pop, který dobil Evropu i světa z obyčejného refrénu, udělal prostě fenomén, žije dodnes v remixech. A když už je řeč o hitech, které rozhýbaly planetu, nesmí chybět ani Outkast a jejich Hey Ya. Stalo se globálním hitem. Ano, a dodnes patří mezi největší hudební momenty své éry, od Grammy až po ty taneční parkety po celém světě. Já věřím, že jste si hudební jízdu milénium užili. Díky, že jste byli u toho s námi a platí Music Box premiérově. V pondělí po 18. hodině a v repríze v neděli ve 14. Otále Šešklubala, ať vám

0: Music Box Rádia Čas. Pět benefitů, jedna skvělá šunka. Vysoký obsah masa a bílkovin, nízký obsah tuku, bez lepku a bez laktózy. To jsou šunky nejvyšší jakosti z Krásna. Máme na to nos? Krásno, žijte krásně.
1: Chlapík, co miluje, žádlí, uvěří zlému kámošovi a pak všichni umřou. Klasický Shakespeare, ale to nechceš slyšet. To chceš zažít naživo pod čirým nebem. Shakespeareovské slavnosti jsou zpět od 20. července do 10. srpna v Ostravě.

0: Radimem a Lenkou.
1: No a ty bys chtěl na Bali?
2: Já tam mám rodinu, já tam bych mohl kde bydlet.
1: Tak kdybych mohla takhle někde bydlet, tak samozřejmě dám i Bali.
2: Kdyby něco, tak to máš s ubytkem, protože to můžu zprostředkovat.
1: Wow, jakoby. Tak to je hustý. Jo, tak jo, tak jedem na Bali?
2: Jako takhle jako musela zaplatit, jo, aby jako to zase...
3: Ano, zprostředkování není dar. S námi se dozvíte hodně zajímavého. Každý všední den 6 až 9.

0: Rádio Čas. Hity, které milujete.
1: Cesta ospát spolu za celý pát, za moudrost bláznit, za ticho
0: špát. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Chceš načerpat inspiraci pro zdravější a spokojenější život? Poslouchej podcast Energie mi. Každé úterý v 18 hodin ti na Rádiu Čas přinášíme rozhovory s lidmi, kteří rozumí zdraví, sportu, meditaci i osobnímu rozvoji. Objev svou cestu k lepšímu já. Více na energiemi.cz. Každé úterý od 18 hodin podcast Energie mi. Jedině na Rádiu Čas.
1: Rádio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

0: ještě sem a ještě tam a ještě do vody.
1: Znáte ten den, kdy dětem energie nikdy nedojde? Léto u Hlučínského jezera si děti i rodiče zamilují. Brouzdaliště, hřiště a plovoucí mola pro nekonečnou zábavu. A rodiče, ti si konečně stihnou i dopít kávu.
2: Přijeďte třeba na víkend.
1: Info a webkamera na www.sak-hlučin.cz.

Afrika. Rádio Čas.

povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 34,90. A velkopopovického kozla v multipeku 6x půl litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Rádio Čas. Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
2: No a ty bys chtěla na Bali?
3: Já tam mám rodinu, já tam bych mohla kde bydlet.
2: Tak kdybych mohla takhle někde bydlet, tak samozřejmě dám i Bali.
3: Kdyby něco, tak to máš s obytkem, protože to můžu zprostředkovat.
2: Wow, jakoby. Tak to je hustý. Jo, tak jo, tak jedem na Bali?
3: Jako takhle jako musela zaplatit, jo, aby jako to zase... Ano, zprostředkování není dar. S námi se dozvíte hodně zajímavého. Každý všední den 6 až 9.
1: Rádio Čas.
4: Rádio Čas. Které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: české hudební scény Red Z hostem talk show Selfie s Táňou.
1: Měl jsem rád Black Sabbath a měl jsem rád jakoby temno a měl jsem rád horory, tak jsem to chtěl dát do té hudby.
2: Ty jste seděli u piva a jeden večer si řekl, tobě by slušela kožená kukla.
1: Dát si třeba 2-3 pivka, ale jakoby nejvíc, aby ten koncert jako měl nějakou úroveň, no.
2: Řekni mi, jak člověk, který se narodí v takových romantických vesničkách, najednou
1: dělá tak neromantickou hudbu.
3: Sledujte premiérové díly každý čtvrtek v 17.55 na televizi Relax. Radio Čas.
4: Hity, které milujete.

milujete. Rádio Čas.

0: Odpoledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Obědovka Rádia Čas. Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.
1: Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: které milujete. Rádio Čas.
1: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, skřínek se stávají, zatáčky, točí se svět.

0: Ráno Moravo s Radimem a Lenkou.
1: No a ty bys chtěl na Bali?
2: Já tam mám rodinu, já tam bych mohl kde bydlet.
1: Tak kdybych mohla takhle někde bydlet, tak samozřejmě dám i Bali.
2: Kdyby něco, tak to máš s ubytkem, protože to můžu zprostředkovat.
1: Wow, jakoby. Tak to je hustý. Jo, tak jo, tak jedem na Bali?
2: Jako takhle jsem musel zaplatit, jo, aby jako to zase... Ano, zprostředkování není dar. S námi se dozvíte hodně zajímavého. Každý všední den 6 až 9.
0: Rádio Čas.
3: Rádio Čas. Rádio Čas. Hity, které milujete. Hity,

Představ si ten moment. Zhasnou světla a první tóny hitů, které znáš nazpaměť. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu Ostravar Arena Ostrava. Jurov, David Koller, Olympik, Leny a Marpo. Nečekej, až ti budou ostatní vyprávět, jaké to bylo. Buď u toho. Vstupenky na www.časradio.cz. Rádio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

0: Studio Čas. Hity, které milujete.
1: Zatancuj si so mnou, dievča modrooké. Zatancuj si so mnou.

0: s Radimem a Lenkou.
1: No a ty bys chtěl na Bali?
2: Já tam mám rodinu, já tam bych mohl kde bydlet.
1: Tak kdybych mohla takhle někde bydlet, tak samozřejmě dám i Bali.
2: Kdyby něco, tak to máš s ubytkem, protože to můžu zprostředkovat.
1: Wow, jakoby. Tak to je hustý. Jo, tak jo, tak jedem na Bali?
2: Jako takhle jako musela zaplatit, jo, aby jako to zase...
3: Ano, zprostředkování není dar. S námi se dozvíte hodně zajímavého. Každý všední den 6 až 9.
0: Radio Čas. Radio Čas. Hity, které milujete. Radio Čas. Hity, které milujete.

Radio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete.

Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax. Hity, které milujete.

0: stále online. Hraj s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv, s námi stále online.
1: I ty, které milujete. Čas. Rádio Čas.

0: Dobré ráno Moravo s Radimem a Lenkou.
1: No a ty bys chtěla na Bali?
2: Já tam mám rodinu, já tam bych mohla kde bydlet.
1: Tak kdybych mohla takhle někde bydlet, tak samozřejmě dám i Bali.
2: Kdyby něco, tak to máš s ubytkem, protože to můžu zprostředkovat.
1: Wow, jakoby. Tak to je hustý. Jo, tak jo, je. Tak jedem na Bali?
2: Jako takhle jako musela zaplatit, jo, aby jako to zase...
3: Ano, zprostředkování není dar. S námi se dozvíte hodně zajímavého. Každý všední den 6 až 9. Rádio.

0: povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.
1: Hity, které milujete.

0: Kontroverzní hvězda české hudební scény Red Z, hostem talk show Selfie s Táňou.
1: Měl jsem rád Black Sabbath a měl jsem rád jakoby temno a měl jsem rád horory, tak jsem to chtěl dát do té hudby.
2: Ty jste seděli u piva a jeden večer si řekl, tobě by slušela kožená kukla.
1: Dát si třeba 2-3 pivka, ale jakoby nejvíc, aby ten koncert jako měl nějakou úroveň, no.
2: Řekni mi, jak člověk, který se narodí v takových romantických vesničkách, najednou
1: dělá tak neromantickou hudbu.
3: Sledujte premiérové díly každý čtvrtek v 17:55 na televizi Relax.

0: Hostem talk show Selfie s Táňou je fotografka Petra Kubicová. Přijdu kdekoliv, sleknu se kdekoliv, no to ne.
1: No a pak jsem dostala děkovný mail od jejího manžela, protože si všechno jako pořídili.
0: Protože si pořádně manžel vrznul. Řekněme slušně, musí být pro toho muže i celkem náročné se udržet v kalhotách nebo v trenkách v klidu.
1: Takže na těch fotkách to není? To neznamená, že to nevidím, že jo?
0: Párek na benzínce cestou zpátky z takového fotení si asi nedáš, že?
2: Sledujte premiérové díly každý čtvrtek v 17.55 na televizi Relax. Hity, které milujete.

0: Dopoledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Obědovka Rádia Čas. Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete.

milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax.

0: WhatsApp Rádia Čas. 77 66 12 800. Jsme s vámi stále online. Hrej s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv, s námi stále online.
1: Hity, které milujete.